0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 674 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli jeden.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Melodický rock, to je Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. 20. května jsme vzpomínali na Lindbergu v transatlantický sololet New York-Paříž z roku 1927. Nebyl to ale první non-stop přelet Atlantiku. K prvenství vzlétají 14. června 1919 pilot John Alcock a navigátor Arthur Brown. S vojenským dvouplošníkem Vickers Vimy překonávají oceán kratší cestou mezi Newfoundlandem a Irskem. 14. června 1938 létáním pokračujeme.

0: vychází první sešit o hrdinovi Supermanovi. Mimozemšťan s rudým pláštěm a eskem na hrudi pomáhá lidem a v běžném životě se maskuje jako nenápadný novinář Clark Kent. Postavu vymýšlí autorská dvojice Jerome Siegel, Joseph Schuster. Jakýsi Superman ženského tenisu je Steffi Gráfová, manželka další tenisové ikony André Agassiho. Na kurtech kraluje především v druhé půli 80. let, kdy v roce 1987 kompletuje Grand Slam a po zisku olympijské medaile ze Soulu o rok později i zlatý Grand Slam. Ten vlastní i Agassi dohromady tak tvoří opravdový tenisový pár snů. Nakonec samozřejmě něco z Big Beatu. 14. června 1991 vydávají Foreigner desku Unusual Heat. Je to jediné album s Johnny Edwardsem jako hlavním zpěvákem. Z komerčního hlediska nedosahuje takového úspěchu jako alba kapely z přelomu 80. let, ale na Skyroku vám z něj hrajeme pecku Lowdown and Dirty. Už zítra další rokový výběr. Poslouchejte nás.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádnej rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
10: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
3: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojcikr z Multiplexu Premier Cinema je ve vysílání. Ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 674 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojcigr, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Vaše víkendové

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů, motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
4: Místní rádio, místní zprávy.
2: Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
4: Sport.
2: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
5: V neděli čekáme v našem regionu oblačno až polojasno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Pondělí přinese podobný charakter počasí, čekáme oblačno až polojasno, místy přeháňky a odpolední maxima na 21 stupních. A jedna zajímavost, počasí podobného charakteru bude o víkendu panovat na většině Moravy. Zatímco na jihu Evropy se teploty budou místy blížit k 30.
4: To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: pro dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu si zasloužíte veškerý komfort, bíci, neseďte doma a buďte víc akční. Blíženci, vytáhněte někoho na drink a proberte život. Raci, vy si doma udělejte útulno a nechte se hýčkat. Lvi, snad všude budete středem pozornosti. Pany, dejte si konečně pohov od všech úkolů. Váhy, dostanete se přesně do té pohody, kterou tak milujete. Štíři, víkend prý slibuje docela zásadní zážitky. Střelci, naplánujte si výlet, svět venku už se na vás těší. Kozorozi, vaše nápady dostanou zelenou. Vodnáři, bavte se a přitom si dopřejte i trochu luxusu. A co mi ryby, prý nás to táhne tam, kde zažijeme nezapomenutelné chvíle.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V Zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už po třetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Rádio Hana Skyrock. Rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy z nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
4: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra, protože teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojedeme až do 22. června. Uzavřenou máme kvůli stavbě taky Olomouckou ulici Bystrovanská. Tady to objedeme přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdy. Pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: To je Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vemte je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá z taneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Skyrock.
9: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.
1: Skyrock.
0: Melodický rock

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici Gmrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
2: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
2: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
12: Víkend na Skyroku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb, odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
2: Skotští fotbalisté slaví na mistrovství světa historický úspěch. V Bostonu porazili Haiti 1-0 a poprvé od roku 1990 vyhráli zápas na šampionátu. Jediný gol utkání dal už v prvním poločase John McGinn. Skotsko teď vede skupinu C a v pátek v noci ho čeká zápas proti Maroku.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehání. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
5: Melodický rock. To je Skyrock.
1: Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: 20. května jsme vzpomínali na Lindbergu v transatlantický sololet New York-Paříž z roku 1927. Nebyl to ale první non-stop přelet Atlantiku. K prvenství vzlétají 14. června 1919 pilot John Alcock a navigátor Arthur Brown. S vojenským dvouplošníkem Vickers Vimy překonávají oceán kratší cestou mezi Newfoundlandem a Irskem. 14. června 1938 létáním pokračujeme. Vychází první sešit o hrdinovi Superman. Mimozemšťan s rudým pláštěm a eskem na hrudi pomáhá lidem a v běžném životě se maskuje jako nenápadný novinář Clark Kent. Postavu vymýšlí autorská dvojice Jerome Siegel, Joseph Schuster. Jakýsi Superman ženského tenisu je Steffi Grafová, manželka další tenisové ikony André Agassiho. Na kurtech kraluje především v druhé půli 80. let, kdy v roce 1987 kompletuje Grand Slam a po zisku olympijské medaile ze Soulu o rok později i zlatý Grand Slam. Ten vlastní i Agassi dohromady tak tvoří opravdový tenisový pár snů. Nakonec samozřejmě něco z Big Beatu. 14. června 1991 vydávají Foreigner desku Unusual Heat. Je to jediné album s Johnny Edwardsem jako hlavním zpěvákem. Z komerčního hlediska nedosahuje takového úspěchu jako alba kapely z přelomu 80. let, ale na Skyroku vám z něj hrajeme pecku Lowdown and Dirty. Už zítra další rokový výběr. Poslouchejte nás.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Jo, ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
9: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Zarážíme Dobrodko, tentokrát Tyho a Prostějova. Mrknem se tam za hasičama. Hasičský muzeum v Nové hasičárně je od roku 2006, ale jeho prapůvod je až v 80. letech. Síň tradic požární ochrany byla otevřená v květnu 1983 a než v dnešní podobě muzea dopatovala na současnou adresu, musela je dvakrát rozšařovat. Nejstarší muzejní exponát je dvoukolová tragačová střejkačka z roku 1893. Skutečným unikátem je také hasičský dopravní auto prostějovské značky Víkov, přestavěný ve firmě R.A. Smekal v Čechách pod Kosiřem na hasičské speciál. Moc takové k vidění není, i šlapré není vůbec jediný. Do hasičského muzea v Brodka Oprostějova se můžete vadat celý rok, ale je potřeba domlova předem.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
3: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
2: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku. Sport. Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
4: Víme, jak bude. Neděli

0: nás by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu tepleji.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavený osobák s poruchou si dáme pozor na Olomoucku na D35 na trase Olomouc-Lipník na 283. kilometru za exitem Kocourovec. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Na silnici překáží havarovaný vůz. Opatrně pojedeme taky kolem bouračky dvou aut v Boskovicích na Blanensku v ulici Bílkova. No a kvůli špatnému stavu povrchu silnice zpomalíme raději také v Bystřici pod Hostýnem v ulici Nádražní. Je tady propadlá revizní šachta. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: To je Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě B jako Blair. Tahle anglická skupina vznikla v Londýně, původně pod názvem Seymour. A nejvíc září v 90. letech. Spolu s kapelami Oasis, Pulp anebo Suede dostávají označení Britpop.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Blair se v 90. chtějí také prosadit v Americe. To se ale nikdy nepovedlo. Nejspíš proto, že Spojené státy opanoval grunge v čele s Nirvánou. Nicméně doma v Británii mají Blair úspěch i slávu. V roce 1995 dokonce vyhráli 4 ocenění Brit Awards.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Dneska je tu vzpomínka na rok 1997, na 5. album, které se jmenuje jednoduše Blair a kde se pánové odklání od toho klasického Britpopu. Směřují víc k alternativnímu rocku, indie a elektronickému zvuku. S albem Blair se znovu dostávají na vrchol žebříčků a my si dáme nejznámější song z téhleté desky. Je to Song 2. Takže na Skyroku v naší rokové abecedě právě teď skupina Blair.

0: co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělá vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
13: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Je tady neděle, víkendové volno, táhne vás to ven, ale nevíte kam vyrazit. Na našich vlnách máme hned několik tipů. V Olomouci nás dnes čeká první ze série letošních promenádních koncertů v parku. Tentokrát v Altánku ve Smetanových sadech zahraje Swingy Dixie vojenské hudby Olomouc od 17 hodin. V Olomouci se můžeme podívat taky do Zoo na Kopečku. O víkendu tady totiž probíhá komentované krmení. K vidění bude panda červená, velbloud i kočkovité šelmy. Na Hradě Sovinci máme po celý víkend gotický rytířský turnaj. Těšíme se na šermíře, loutkové divadlo nebo třeba dobové šlechtické tance. Program najdeme na webu sternberg.eu. Začínají nám také klášterní hudební slavnosti, různé akce na různých místech na severu našeho regionu. Šumperk, Bludov, Rýmařov nebo třeba Bruntál. Tam všude si je užijeme. Program najdeme na webu klášterní hudební slavnosti CZ. Milovníci filmu už se pak těší na nové Spielbergovské sci-fi s názvem Den odhalení. To dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, Šumperku, Prostějově, Bruntále nebo třeba ve Valmezu. Tak co? Jaký program si dnes vyberete vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Skyrock.
3: Rockové pecky pro lepší nás.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. V podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Sport. Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní Zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Mraky nám dneska zakrývají velkou část oblohy. Očekáváme převážně oblačno, místy mohou přijít i nějaké ty přehánky. Výjimečně dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty nám dosáhnou 17 až 21 stupňů. Pokud se dneska chystáte na nějakou procházku nebo výlet s výhledem, máme pro vás dobrou zprávu. Dohlednost by dneska měla být opravdu vysoká. Když nebude pršet, můžeme vidět až 31 kilometrů. A co pro nás připravuje pondělí? Bude polojasno až oblačno, může nám i trochu sprchnout. Rtuť teploměru může vyšplhat až na 22 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ, společně s ním taky odpočívka Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
4: Melodický rock, to je Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. 20. května jsme vzpomínali na Lindbergu v transatlantický sololet New York-Paříž z roku 1927. Nebyl to ale první non-stop přelet Atlantiku. K prvenství vzlétají 14. června 1919 pilot John Alcock a navigátor Arthur Brown. S vojenským dvouplošníkem Vickers Vimy překonávají oceán kratší cestou mezi Newfoundlandem a Irskem. 14. června 1938 létáním pokračujeme. Vychází první sešit o hrdinovi Supermanovi. Mimozemšťan s rudým pláštěm a eskem na hrudi pomáhá lidem a v běžném životě se maskuje jako nenápadný novinář Clark Kent. Postavu vymýšlí autorská dvojice Jerome Siegel Joseph Schuster. Jakýsi Superman ženského tenisu je Steffi Gráfová, manželka další tenisové ikony André Agassiho. Na kurtech kraluje především v druhé půli 80. let, kdy v roce 1987 kompletuje Grand Slam a po zisku olympijské medaile ze Soulu o rok později i zlatý Grand Slam. Ten vlastní i Agassi dohromady tak tvoří opravdový tenisový pár snů. Nakonec samozřejmě něco z Big Beatu. 14. června 1991 vydávají Foreigner desku Unusual Heat. Je to jediné album s Johnny Edwardsem jako hlavním zpěvákem. Z komerčního hlediska nedosahuje takového úspěchu jako alba kapely z přelomu 80. let, ale na Skyroku vám z něj hrajeme pecku Lowdown and Dirty. Už zítra další rokový výběr. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
0: Posloucháte Skyrock.
9: Skyrock.
13: Skyrock.
9: Skyrock.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V Zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už po třetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
3: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy z nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
4: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra, protože teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojedeme až do 22. června. Uzavřenou máme kvůli stavbě taky Olomouckou ulici Bystrovanská. Tady to objedeme přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: To je Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Jahody, jahody.
4: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
10: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: Skyrock kalendárium.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vente je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá staneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb, odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví na mistrovství Evropy další úspěch. Po včerejším triumfu na kilometru ovládl v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal už 15. kontinentální titul. Zlatou medaili mu na krk pověsil další český šampion Josef Dostál.
3: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehání. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Melodický rock. To je Skyrock.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Dobré, to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
12: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
17: A my budeme tancovat, až do samého.
16: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
18: Posloucháte Skyrock.
19: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
7: All right. Well, yeah. Come on, baby.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema, je ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských men, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: A teď už další rockovka pro lepší náladu.
0: Skyrock.
10: I am the god of hellfire and I bring

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
3: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
2: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu teplej.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Chystáte se na dovolenou? Nezapomeňte si kromě pasů zbalit do auta taky reflexní vesty. A to nejlépe do kabiny auta, ne do kufru, abychom je měli po ruce ještě před vystoupením z vozu. Předpisy v zahraničí se liší. V Itálii, Slovinsku a Polsku musí mít vestu každý, kdo z auta v nouzi vystoupí. V Rakousku je povinná pro řidiče a pro zbytek posádky doporučená. V Německu nařízení reflexních vest platí pro vozy s německou registrací a pro řidiče firemních aut. I když doufáme, že reflexní vesty na svých cestách nebudete potřebovat, je vždy lepší být připraven. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: To je Skyrock.
1: Skyrock.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
7: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Skyrock.
5: Rádio Hana Skyrock.
4: Skyrock.
6: Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
7: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
6: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
7: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
4: Skyrock.

Vitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na rádiu Haná vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Volejbalistky Olomouc nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Podrobnosti pro nás má report.cz. Technicky velmi náročný zásah podnikli hasiči v Jeseníku. Vyjížděli k požáru auta s hybridním pohonem, ve kterém začala hořet baterie. O tom píše Šumperský rej. Historická budova městského domu v Přerově se připravuje na postupnou obnovu. O tom informuje město na svém webu přerov.eu. S rádiem Haná jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. Podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Sport. Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
2: Víme, jak bude. Mraky nám dneska zakrývají velkou část oblohy. Očekáváme převážně oblačno, místy mohou přijít i nějaké ty přeháňky. Výjimečně dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty nám dosáhnou 17 až 21 stupňů. Pokud se dneska chystáte na nějakou procházku nebo výlet s výhledem, máme pro vás dobrou zprávu. Dohlednost by dneska měla být opravdu vysoká. Když nebude pršet, můžeme vidět až 31 kilometrů. Co pro nás připravuje pondělí, bude polojasno až oblačno, může nám i trochu sprchnout. Rtuť teploměru může vyšplhat až na 22 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ. Společně s ním taky odpočívka Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
4: Melodický rock, to je Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě B jako Black Sabbath. Tahle anglická heavy metalová skupina vznikla v Birminghamu v roce 1968. Založili ji zpěvák Ozzy Osbourne, kytarista Tony Iommi, baskytarista Geezer Butler a bubeník Bill Ward. Často jsou uváděni jako průkopníci heavy metalu.
0: Abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Dneska dáme Paranoid, což je mimochodem nejslavnější sabatovský song, i když není pro sabaty úplně typický, jednak svou délkou, ale i nezvyklým tempem. Paranoid je titulní skladba z legendárního alba, které vyšlo v roce 1970. Pánové ji napsali přímo v nahrávacím studiu asi za 20 minut. Původně vznikla jen proto, že na album měli Black Sabbath o jednu písničku míň, než bylo nutné. Takže honem honem něco napsat, něco natočit a je z toho ta největší pecka ever. No jasně, Paranoid a v rokové abecedě právě teď na Skyroku Black Sabbath.

0: Kotelka u Hrna Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Skyrock.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Je tady neděle, víkendové volno, táhne vás to ven, ale nevíte kam vyrazit. Na našich vlnách máme hned několik tipů. V Olomouci nás dnes čeká první ze série letošních promenádních koncertů v parku. Tentokrát v Altánku ve Smetanových sadech zahraje Swingy Dixie vojenské hudby Olomouc od 17 hodin. V Olomouci se můžeme podívat taky do zoo na Kopečku. O víkendu tady totiž probíhá komentované krmení. K vidění bude panda červená, velbloud i kočkovité šelmy. Na Hradě Sovinci máme po celý víkend gotický rytířský turnaj. Těšíme se na šermíře, loutkové divadlo nebo třeba dobové šlechtické tance. Program najdeme na webu sternberg.eu. Začínají nám také klášterní hudební slavnosti, různé akce na různých místech na severu našeho regionu. Šumperk, Bludov, Rýmařov nebo třeba Bruntál. Tam všude si je užijeme. Program najdeme na webu klášterní hudební slavnosti CZ. Milovníci filmů už se pak těší na nové Spielbergovské sci-fi s názvem Den odhalení. To dnes dávají v olomouckém Premier Cinemas, Šumperku, Prostějově, Bruntále nebo třeba ve Valmezu. Tak co? Jaký program si dnes vyberete vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
3: Odpoledne na Skyroku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy z nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
4: Sport.
5: Čeští volejbalisté v evropské lize válí. V Jihlavě v pátek jasně porazili Bosnu a Hercegovinu 3-0 na sety a v soutěži jsou stále 100%. Už dnes od 4 odpoledne je ale čeká nejdůležitější zápas víkendu. V souboji vyzvou Dánsko. Budeme držet palce.
6: Víme, jak bude. Dneškem nás provází proměnlivá oblačnost. Přijít by mohly i nějaké ty přehánky. Ty by ale neměly přesáhnout 5 mm. Jen výjimečně nám naprší až 10. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni. Na horách naměříme kolem 15. Pocitová teplota by se nám ale mohla zdát trochu nižší. Může za to čerstvý vítr, který v nárazech dosahuje až 55 km v hodině. Zvětšenou oblačnost očekáváme i zítra, protože teploměru nám i první den příštího týdne vystoupá k 21.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Pokud budeme projíždět Olomoucí, nezapomeneme na úplnou uzavírku ulice Menšíkova. Kvůli budování přípojky tudy neprojedeme až do 22. června. Uzavřenou máme kvůli stavbě taky Olomouckou ulici Bystrovanská. Tady to objedeme přes ulice Táboritů, Beneše, Třebíského a Libušina. S omezením počítáme taky na D1 na trase Lipník Hranice na 301. až 312. kilometru. Kvůli práci na silnici je tu vozovka zúžená na dva jízdy. Pruhy. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: To je Skyrock. Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháte Skyrock.
3: Skyrock.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Skyrock.
9: Skyrock.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Skyrock je s vámi i v téhle hodině, tak nikam neodcházejte. Největší světové hvězdy, neskutečné sportovní osudy a fotbalová show, která prostě nemá obdoby. My víme, co se děje na samotném trávníku, ale hlavně to, co se šustne v přísně střeženém zákulisí stadionů v USA. Poslouchej nejčerstvější fotbalový infoservis právě teď a buď v obraze.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Sportovní fanoušci mají od tohoto čtvrtka jasný program. V Zámoří totiž odstartovalo fotbalové mistrovství světa. K této celosvětové události už tradičně patří také silný hudební doprovod. Kolumbijská zpěvačka Shakira už potřetí v kariéře naspívala oficiální píseň pro světový šampionát. Novinka nese název Die Die a ke spolupráci si zpěvačka přizvala i britského hudebníka Eda Sheerana. Tomu prý Shakira osobně zavolala a on nadšeně souhlasil, protože podílet se na takovém projektu bylo jeho dlouholetým snem. Společně s nigerijským umělcem Burna Boyem vytvořili energickou fúzi afrobeatu a karibských rytmů, která má na internetu už přes 130 milionů zhlédnutí. Celá píseň přináší silné poselství o lidské vytrvalosti a síle vůle a my budeme moc držet palce, aby tahle vytrvalost provázela i naše české fotbalisty.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
3: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
3: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. O pětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví na mistrovství Evropy další úspěch. Po včerejším triumfu na kilometru ovládl v Portugalsku i závod na 500 metrů a získal už 15. kontinentální titul. Zlatou medaili mu na krk pověsil další český šampion Josef Dostál.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude na Olomoucku i jinde v regionu. I dneska se nám po obloze honí hodně mraků. Místy by nám mohlo i trochu sprchnout. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 21 stupňům. Jasno sice nemáme, ale i tak má dneska sluníčko docela sílu. UV index pro dnešní den je na 6. Odborníci proto radí předtím, než půjdeme ven, namazat se opalovacím krémem. A co nám přichystá začátek příštího týdne? Pondělí hlásí polojasno až oblačno s možností přehání. V úterý bychom mohli mít jasno. Denní maxima by nám měla oba dny přesáhnout 20 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc Bystrovany.
0: Melodický rock, to je Skyrock.
5: Skyrock. Skyrock.

side. They won't quit and lay down, though the action has died.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
12: Rádio Hana Skyrock.
13: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: Skyrock kalendárium.
1: 200 dní, tak přesně tolik zbývá do konce roku 2026. V kalendáři nám dneska svítí červeně datum 14. června. Společně si užíváme poslední jarní neděli. Pokud znáte nějakého Rolanda nebo Hertu, vemte je dneska na zmrzku. Slaví totiž svátek a nejsou to dnešní jediní oslavenci. Kulatých 50 dnes dovršila herečka a moderátorka Tereza Kostková, známá staneční televizní show Stardance, a narozeniny má taky americký prezident Donald Trump. Na dnešek připadá taky Světový den dárců krve. Za jejich nezištnou pomoc děkujeme a všechny dárce krve srdečně zdravíme. Pouštíme žilou další songy, ať nám ta neděle stojí za to.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
2: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
1: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
3: Víme, jak bude. Neděli provází převážně oblačná obloha, zvětšená oblačnost nás pak čeká také v pondělí. Začátek týdne slibuje polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Jen na horách by mohly být četnější. Teploty nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům. Sluníčko by se nám pak v plné parádě mohlo ukázat v úterý. To očekáváme skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru by nám v úterý mohla vystoupat až k 24 stupňům. Ve středu by pak mohlo být ještě trochu teplé.
0: Doprava.
3: Chystáte se na dovolenou? Nezapomeňte si kromě pasů zbalit do auta taky reflexní vesty. A to nejlépe do kabiny auta, ne do kufru, abychom je měli po ruce ještě před vystoupením z vozu. Předpisy v zahraničí se liší. V Itálii, Slovinsku a Polsku musí mít vestu každý, kdo z auta v nouzi vystoupí. V Rakousku je povinná pro řidiče a pro zbytek posádky doporučená. V Německu nařízení reflexních vest platí pro vozy s německou registrací a pro řidiče firemních aut. I když doufáme, že reflexní vesty na svých cestách nebudete potřebovat, je vždy lepší být připraven. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: To je Skyrock.
4: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. 20. května jsme vzpomínali na Lindbergu v transatlantický sololet New York-Paříž z roku 1927. Nebyl to ale první non-stop přelet Atlantiku. K prvenství vzlétají 14. června 1919 pilot John Alcock a navigátor Arthur Brown. S vojenským dvouplošníkem Vickers svými překonávají oceán kratší cestou mezi Newfoundlandem a Irskem. 14. června 1938 létáním pokračujeme. Vychází první sešit o hrdinovi Supermanovi. Mimozemšťan s rudým pláštěm a eskem na hrudi pomáhá lidem a v běžném životě se maskuje jako nenápadný novinář Clark Kent. Postavu vymýšlí autorská dvojice Jerome Siegel, Joseph Schuster. Jakýsi Superman ženského tenisu je Steffi Grafová, manželka další tenisové ikony André Agassiho. Na kurtech kraluje především v druhé půli 80. let, kdy v roce 1987 kompletuje Grand Slam a po zisku olympijské medaile ze Soulu o rok později i zlatý Grand Slam. Ten vlastní i Agassi dohromady tak tvoří opravdový tenisový pár snů. Nakonec samozřejmě něco z Big Beatu. 14. června 1991 vydávají Foreigner desku Unusual Heat. Je to jediné album s Johnny Edwardsem jako hlavním zpěvákem. Z komerčního hlediska nedosahuje takového úspěchu jako alba kapely z přelomu 80. let, ale na Skyroku vám z něj hrajeme pecku Lowdown and Dirty. Už zítra další rokový výběr. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Světspánku.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí, kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horkýže Slíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici Gmrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
2: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
2: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
2: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
1: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku. Sport. Kajakář Josef Dostál má z mistrovství Evropy stříbro, radost mu ale zkazili rozhodčí. Ti nejdřív kvůli porušení pravidel diskvalifikovali vítězného Poláka, po protestu mu ale zlato vrátili. Český šampion byl z matky rozhodčích rozladěný. I tak je ale rád, že po olympijských hrách v Paříži znovu našel motivaci závodit, uvedl to pro ČTK.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Je to důlek vedle důlku. Tak vypadá nový asfaltový povrch autobusového nádraží na Tržnici v Olomouci. Místo prochází rekonstrukcí a jak píše deník, město již nový povrch plný nerovností řeší se zhotovitelem. Jednají o nápravě. Podchodech se na kole nejezdí. Olomoucká radnice nechala u vybraných podchodů instalovat velké nápisy vyzývající cyklisty a uživatele koloběžek, aby před vstupem do těchto podzemních průchodů sesedli a dál pokračovali pěšky. Město tak reagovalo na četné podněty obyvatel, kteří si stěžovali na rychlou jízdu cyklistů a koloběžkářů v podchodech. Vedení radnice to oznámilo na sociálních sítích.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury.
0: Sport.
1: Česká tyčkařka Amálie Švábíková nebude závodit na úterní zlaté tretře v Ostravě. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa se omluvila kvůli zranění kotníku, po kterém musí dohnat tréninkové manko. Fanoušci ale v Ostravě o skvělou tyčku nepřijdou. Největší hvězdou bude olympijská vítězka Katie Moonová z Ameriky, informuje Sport.cz.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Začátek týdne slibuje polojasné až oblačné nebe, výjimečně se nám může objevit přeháňka nebo bouřka. Napršet by ale nemělo více než 2 mm, na horách s

úterý. To bychom totiž měli mít jasno až polojasno. Rtuť teploměru v úterý vystoupá ke 24 stupňům. Máme tu i informaci pro alergiky. Právě probíhá sezóna pilu travin a žita. Skončila nám ale sezóna časných dřevin, jako je třeba bříza, líska nebo olše. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ. Společně s ním taky odpočívka Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku. Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Posloucháte Skyrock.

0: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na rádiu Haná vám chceme šetřit čas, čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Podrobnosti pro nás má report.cz. Technicky velmi náročný zásah podnikli hasiči v Jeseníku. Vyjížděli k požáru auta s hybridním pohonem, ve kterém začala hořet baterie. O tom píše Šumperský rej. Historická budova městského domu v Přerově se připravuje na postupnou obnovu. O tom informuje město na svém webu přerov.eu. S rádiem Haná jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Skyrock.
1: Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný den se Skyrokem. 20. května jsme vzpomínali na Lindbergu v transatlantický sololet New York-Paříž z roku 1927. Nebyl to ale první non-stop přelet Atlantiku. K prvenství vzlétají 14. června 1919 pilot John Alcock a navigátor Arthur Brown. S vojenským dvouplošníkem Vickers Vimy překonávají oceán kratší cestou mezi Newfoundlandem a Irskem. 14. června 1938 létáním pokračujeme. Vychází první sešit o hrdinovi Supermanovi. Mimozemšťan s rudým pláštěm a eskem na hrudi pomáhá lidem a v běžném životě se maskuje jako nenápadný novinář Clark Kent. Postavu vymýšlí autorská dvojice Jerome Siegel, Joseph Schuster. Jakýsi Superman ženského tenisu je Steffi Gráfová, manželka další tenisové ikony André Agassiho. Na kurtech kraluje především v druhé půli 80. let, kdy v roce 1987 kompletuje Grand Slam a po zisku olympijské medaile ze Soulu o rok později i zlatý Grand Slam. Ten vlastní i Agassi dohromady tak tvoří opravdový tenisový pár snů. Nakonec samozřejmě něco z Big Beatu. 14. června 1991 vydávají Foreigner desku Unusual Heat. Je to jediné album s Johnny Edwardsem jako hlavním zpěvákem. Z komerčního hlediska nedosahuje takového úspěchu jako alba kapely z přelomu 80. let, ale na Skyroku vám z něj hrajeme pecku Lowdown and Dirty. Už zítra další rokový výběr. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Melodický rock? To je Skyrock. Skyrock.

0: Don't say no to me.
1: Bluesová noc. Skyrock.

Alligators is my associate.

just might lose your tail. Cause I love them tails.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ano, můžeme se na filmy dívat doma, na Netflixu, HBO, OnePlay, Disney Channel, pěkně z obýváku, ale v kinech ty filmy mají tak nějak větší kouzlo a hlavně větší plátno. Potvrzuje to i filmový expert Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema, je ve vysílání, ahoj.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Než se pustíme do premiér tohoto týdne, které jsou mimochodem speciální tím, že jsou v režii velkých režisérských jmen, začnu počase nějakou statistickou zajímavostí. Mezi lety 2016 a 2025 přibylo v České republice 670 4 projekčních prostorů. Od roku 2024 ale navzdory vyššímu počtu kin klesá počet sedadel v sálech. Zdánlivý paradox má jednoduché vysvětlení. Současným trendem rozvoje kin je zvyšování pohodlí a různé varianty komfortních sedadel zaberou prostě víc místa.
1: Děkujeme za tuhle perličku, je super, že se to děje, že je takový vývoj. A jaké filmy mají místo během 2. červnového týdne v moravských kinech? První režisérská legenda tohoto týdne je Steven Spielberg.
2: Ano, začnu slibovanou režisérskou legendou. Po nějaké době uvidíme v kinech film od Stevena Spielberga, a to opět z jeho oblíbeného žánru.
3: Co se se mnou děje?
4: Lidé touží po pravdě. Jsem toho součástí. Mrzí mě, že do toho zatáhli i tebe.
2: Celou jeho kariéru ho provází otázka mimozemské existence a ve filmu Den odhalení nabízí Spielberg odpovědi. V Den odhalení se totiž lidstvo dozví pravdu, ale ne všem se tato pravda hodí do krámu.
5: Když to uděláš, už to nevrátíš.
2: Ve filmu uvidíte mimo jiné Colina Firtha nebo Emily Blunt.
6: I know which version Gary would prefer. Gary.
2: Dalším režisérským velikánem, který se drží svého stylu, je Guy Ritchie. Jeho příběhy z prostředí tajných služeb ožívají ve filmu Šedá zóna.
7: They work between the moral and the immoral. The black and the white.
2: Čekat můžete opět napínavou zápletku se skvělým obsazením. Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike nebo Henry Cavill jsou záruka kvalitního filmového zážitku.
7: In the gray.
2: Třetí premiérou tohoto týdne je hudební komedie Srdcovka. V roli dvou kamarádů, kteří se snaží najít si své místo na hudebním výsluní, stvárnili Paul Rudd, známý jako Ant-Man, a Nick Jonas ze skupiny Jonas Brothers.
8: Wow, Danny Wilson, you look great up there. Come with me. I could tell within 2 minutes of meeting you.
2: Nakažlivě vtipný film s chytlavými refrény a dojemným outsider story vás příjemně naladí.
1: Mimozemský den odhalení, napínavá šedá zóna a hudební komedie Srdcovka jsou filmové premiéry v moravských kinech od tohoto čtvrtka a zasvětil nás do nich Radek Krojciger, náš filmový expert z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a hezký den všem posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.

0: Melodický rok, to je Skyrock.
1: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 15. červen na Skyroku. Povodně jsou nepříjemnost, která nás čas od času postihuje. Dnes si připomínáme tu největší ve 20. století v Československu na Dunaji.
2: Přívalová vlna roztrhla 15. června roku 1965 u obce Patince ochranou hráz a likvidovala vše, co jí stálo v cestě. O dva dny později podlehla tlaku vody protipovodňová zábrana u Číčova a dílo zkázy bylo dokonáno. Celkem se z Dunaje vylilo přes miliardu krychlových metrů vody. Evakuováno bylo více než 54 tisíc lidí, na 4 tisíce rodin přišlo o střechu nad hlavou. Lidské ztráty byly naštěstí minimální. Nejčastěji se uvádí, že o život přišli jen dva lidé.
1: Povodně za sebou nechávají finanční ztráty, tím se dostáváme k penězům, které mají dnes své výročí. 15. června neuvěřitelně vzdáleného roku 1762 emituje Marie Terezie bankovky, které se objevují poprvé i v českých zemích. Tehdy se jim říká bankovní cedule neboli bankocetle. S penězi souvisí i další už hudební událost. 15. června 1999 vychází komerčně nejúspěšnější album skyrockového interpreta Carlose Santány Supernatural. Připomíná z něj celosvětové hity Smooth nebo Maria Maria. Hezké vzpomínání je také na 15. červen 1986. Na stadionu Giants v New Jersey se koná závěrečná show turné na podporu Amnesty International nazvaná Conspiracy of Hope – Spiknutí naděje. Na něm mají fanoušci šanci slyšet mimo jiné i rockové celebrity jako U2, Bryan Adams, Lou Reed, Peter Gabriel nebo dnes už vzpomenutého Santánu. I zítra vybíráme rockově z dějin, tak si nás nalaďte.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.